51, Otela bude zpívat Mario del Monaco, Jaga Aldo Proti, Cassia, Nello Romanato, Emilii Anna Raquel Satré, Ludovica Fernando Corena a Montana Tom Krause. Před námi je závěr Verdiho opery Otelo.

0: Doznělo čtvrté dějství Verdiho opery Otela s hlavními protagonisty Máriem del Monakem, Renátou Tebaldy, vídeňskými filharmoniky a Herbertem von Karajanem. Dozněla opera Otelo, kterou pro stanici D-dur připravil a uváděl Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Miserere, smiluj se, tak zní prosba o omilostnění hříšníků. Uslyšíme duchovní skladbu na tento text, skladbu pro solové hlasy, sbor a orchestr. Jejímž autorem je tvůrce francouzské opery, nejúspěšnější skladatel za vlády Ludvíka XIV. Jean-Baptiste Lully. Učinkuje soubor Le Concert Spirituel, který řídí Hervé Niquet.

0: Na stanici D-dur dozněla nahrávka souboru Le Concert Spirituel, a sice Miserere barokního mistra Jeana Battisti Lullyho.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Koncert pro housle a orchestr číslo 2 Bély Bartoka měl premiéru v Amsterdamu těsně před druhou světovou válkou. Antifašista Bartok brzy poté emigroval do Spojených států. Máme pro vás na stanici D-dur nahrávku symfonického orchestru švédského rozhlasu, který řídí Daniel Harding. Solistkou je Isabelle Faust.

Houslistka Isabelle Faust a symfonický orchestr švédského rozhlasu pod taktovkou Daniela Hardinga nám hráli druhý koncert Bély Bartoka. Nechme teď, vážení posluchači, zase chvíli znít hudbu Bohuslava Martinu. Emil Leichner, který natočil všechny jeho klavírní skladby, zahraje tři skici.

0: tempu blues, v tempu tanga a v tempu charlestonu. To byly tři skici Bohuslava Martinů, které na stanici D-dur hrál pianista Emil Leichner.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: U české hudby ještě zůstaneme, vážení přátelé, ale ubereme dynamiku k intimnosti, k tichu. Petr Eben byl mistrem ve zhudebňování slova. V cyklu Písně kloutně použil poezii, milostnou poezii, v češtině, angličtině, němčině a francouzštině. Zpívat bude Roman Cejnar, hrát Jiří Tichota.

Milovanie bez vídanie, jakž jsem tě najprv poznal, ztratila jsem milého. A vedle těchto staročeských textů ještě poezie v angličtině, francouzštině a němčině. To byly předlohy k písním Kloutně Petra Ebena. Slyšeli jsme je v podání Romana Cejnara a kytaristy Jiřího Tichoty.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Lidé se mě někdy ptají, jestli je skutečně nutné zaobírat se strukturou hudby tak, jak to slyší v Dakápu. Jestli nás takové rozumové analyzování neodvádí od citového prožitku. Pokouším se jim vysvětlit, že tím, že se o jakékoliv věci něco dozvědí, nepřestane se jim přece líbit, ale naopak. Přirovnávám to k prohlídce staroměstského orloje. Obdivujeme na něm apoštoly v okénkách, kokrhajícího kohouta a jakási barevná, pomalu se otáčející kola s tajemnými znaky. Je to rozhodně pěkná památka. Ale úplně jinak bude vypadat prohlídka, budeme-li sebou mít odborníka, který nám vysvětlí, co všechno můžeme z orloje vyčíst, jaké astronomické jevy zobrazuje, jak znázorňuje vzájemné postavení planet vůči sobě, měsíční fáze a tak dále. A právě tak zajímavé by bylo, kdyby nás mistr hodinář zavedl do útrop orloje a vysvětlil nám, na jakém principu pracuje, co je na něm z technického hlediska unikátní a k čemu slouží všechna ta ozubená kola. To by byl zážitek. Pak bychom i to komické kohoutí kokrhání vnímali docela jinak. Přirovnání k ozubeným kolům však využiji i při vysvětlování dnešního pojmu, jímž je komplementární rytmus, či správněji komplementární rytmy, protože jde o několik rytmických pásem, které do sebe zapadají jako kola v převodovce. Díky komplementárním, čili vzájemně se doplňujícím rytmům, se Bachovy braniborské koncerty valí vpřed jako stroje.

kole zapadne zub kola druhého. Může jít například o dvě rytmické figury. První bubínek bude hrát toto. Druhý bubínek má rytmus opačný. Tam, kde první hraje čtvrtky, druhý vyťukává osmičky. Ze součtu obou rytmů vznikne rovný osminový pohyb. Dosti datlování, pustíme si jednu Bachovu dvouhlasou invenci a vše bude jasné. Dva hlasy se vzájemně doplňují na plynulý tok osminových not.

Ve skladbě postavené na komplementárním rytmu tedy nepřetržitě zní jedna základní rytmická hodnota, třeba osminy. V každém taktu musí všechny osminky zaznít, je však jedno, v kterém hlasu. Osminový pohyb tedy přechází z jednoho hlasu do druhého, a to nejen pravidelně, jak tomu bylo v předchozí ukázce, ale také zcela nepravidelně. Výsledkem pak může být dosti komplikovaný, ale přesto perfektně šlapající rytmický útvar. K tomu, aby člověk naprosto přesně vyťukal takový rytmus, musí být buď profesionální bubeník nebo černoch. Negramotný divoch má rytmus v krvi a ne v mozku a proto mu tyto komplikovanosti nečiní nejmenší potíže. O tom, že spolu se svými černými druhy na své bubny vytváří perfektně strukturované komplementární rytmy, nemá ovšem ani tušení.

důslednosti s uplatňováním komplementárních rytmů může s černochy soupeřit snad skutečně jen Bach. Je to jeden ze základních principů jeho tvorby. A tak se, když dovolíte, vrátíme z Afriky zpět do Evropy, přesněji do Německa a ještě přesněji do Kötenu. Bach tu psal své orchestrální svity a ukázku jedné z nich bych vám teď rád pustil. Základní rytmickou hodnotou tu jsou šestnáctiny. Většinu z nich odehrají první housle, ale jakmile jim Bach dopřeje na okamžik oddech, okamžitě jejich úlohu zastoupí ostatní nástroje. Jen na několika místech je komplementarita drobně porušena, čehož si jistě snadno povšimnete, protože hudební běh se tu velmi nápadně zabrzdí. Je to, jako když se dostane smítko do trysky v karburátoru a motor na chvíli ztratí tah.

U málo kterého skladatele najdeme tak důsledně uplatňovaný komplementární rytmus jako u Bacha. Není vyloučeno, že se jeho následovníci báli jeho přílišné mechaničnosti, které se Bachovi většinou podařilo vyhnout. I když ne vždy. Fuga cum sancto spiritu z Bachovy protestantské mše G-moll je díky až dogmatickému uplatnění komplementárního rytmu skutečně trochu mechanická, neživá. Nevylučuji ovšem, že skladatelovým záměrem bylo symbolizovat nějaký duchovní obsah, třeba ničím nezadržitelný běh lidského osudu. A tomuto záměru obětoval jindy tak fascinující kontrapunktickou propracovanost. Bachovy záměry jsou však téměř stejně nevyzpytatelné jako záměry boží. A mně tudíž nezbývá, než doufat, že má kritika největšího skladatele všech dob nebude tam nahoře posuzována jako neodpustitelné rouhání.

Zase jednou mám příležitost uplatnit v Dakápu skladbu Richarda Wagnera. Vměstnat ukázku z kteréhokoliv jeho operního monumentu do půl hodinky tohoto pořadu je téměř nadlidský výkon, ale dnes se o to pokusíme. V opeře Mistři pěvci norimberští je úchvatná scéna líčící rozsáhlou noční rvačku. Děj je tak složitý, že vás jím raději ani nebudu zatěžovat, ostatně sám jej úplně nechápu. Raději vaši pozornost zaměřím na strhující změť komplementárních rytmů, složených z nepřeberného množství výkřiků a vášnivých zvolání peroucích se norimberských měšťanů, z nichž někteří pobíhají po scéně v nočních košilích.

Rvačka se pomalu uklidňuje, za chvíli se na scéně objeví ponocný a odtroubí půlnoc. A my odtroubíme 19. století a vstoupíme do 20. V něm se udála nesmírná rytmická revoluce. Už ve skladbách Igora Stravinského nacházíme rytmické útvary extrémně komplikované, což teprve v dílech vzniklých v posledních letech. Komplementární rytmus připadá moderním skladatelům trapně jednoduchý a většinou se mu vyhýbají. Až ve stylu zvaném minimalismus, který je založen na monotónnosti a stálém opakování, se dočkal komplementární rytmus důstojné rehabilitace. Objevitel minimalismu, Američan Steve Reich, se inspiroval u černošských hudebníků a napsal skladbu bez jediného melodického nástroje. Vše obstarává 6 hudebníků s dřevěnými ťukátky v ruce. Kdybychom měli možnost vyslechnout skladbu celou, zjistíme, že jde o jakýsi plynulý zrod komplementárního rytmu. Úvodní rytmická figura je postupným nahrazováním pauz údery doplňována tak dlouho, až z ní vznikne dokonale homogenní a dokonale komplementární datlování. Je to nejzábavnější hudební umění, jaké znám, anebo naopak, je to ta nejumělečtější zábavná hudba, jakou si lze představit.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach, Braniborský koncert číslo 2, třetí věta. Muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Gaetano Donizetti, árie Edgara z třetího dějství opery Lucie z Lammermooru. Zpívá Placido Domingo, Los Angeles Philharmonic Orchestra řídí Carlo Maria Giulini.

Americký minimalista Philip Glass a jeho hudba k filmu Hodiny. Hraje Michael Reisman a Lyric Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, recitativ a duet Cerlíny a Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, zpívá Cecilia Bartoli, Bryn Terwyl, orchestr Národní akademie svaté Cecílie, řídí Myung Bun Chung.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A teď půvabná šopénovská klavírní miniatura. Mauricio Pollini hraje etídu číslo 4 a mol z cyklu 12 etíd Friderika Chopéna.

Antonio Vivaldi, árie z prvního dějství opery Ottone in Villa. Zpívá Emma Kirkby, The Brandenburg Consort řídí Roy Goodman.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Existuje velmi vzácná stará nahrávka, na níž v roce 1890 hraje Johannes Brahms na klavír svůj první uherský tanec G-moll. Mimochodem, tenkrát to s ním natáčel asistent Thomase Edisona. Tuto nahrávku vám samozřejmě nepustíme, už z důvodu pochopitelně problematické technické kvality. Nicméně nabídneme výtečnou alternativu. Onen uherský tanec číslo 1 nám zahraje Jevgenij Kysin.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, první věta ze symfonie číslo 5 C-moll opus 67, osudová. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině Es-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarova svatba. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr, řídí Sir George Scholty.

Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho jubiláte deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Igor Stravinský a jeho jazzově inspirované Ebony Concerto. První věta. Hraje orchestr Karla Krautgartnera.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy Skerco. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Georg Philipp Telemann, současník Johanna Sebastiana Bacha, je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako dosud nejplodnější skladatel všech dob. Aby ne, z jeho pera se dochovalo asi 3700 děl. Najdeme mezi nimi samozřejmě množství, řekněme, spotřebních kusů pro domácí muzicírování, ale také skutečné klenoty. A třeba takový flétnisté, především ti hrající na zobcovou flétnu, musí Telemana milovat, protože jim zanechal krásný repertoár. My si teď připomeneme koncert, v němž jsou oba druhy fléten, finální rychlou větu z Telemanova koncertu pro zobcovou a příčnou flétnu a orchestr E-moll zahrají Penelope Evison, Klaas Persson a Drottningholmský barokní soubor.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Frédéric Chopin vždy tíhl k tanečním formám, proto je v mnoha jeho klavírních skladbách přítomen valčík a samozřejmě svou polskou identitu vyjádřil v polkách a mazurkách. Ale my zůstaneme u toho valčíku. Ten slavný v tónině cis mol teď hraje Martin Vojtíšek.

Handel byl dokonalým mistrem svého oboru, schopen komponovat vynikající hudbu doslova pro všechny příležitosti. Ještě v Německu nebo Itálii psal krásné skladby pro katolickou i luteránskou liturgii, v Anglii stejně skvostně pro liturgii anglikánskou, psal koncerty, sbory, komorní hudbu, ale také třeba hudbu ke královskému ohňostroji nebo ke královské projížďce na řece. A ta nás zajímá právě teď. Vodní hudba, tři barevné a hudebně nápadité svity s menuety i anglickými tanci. Vynikající britský ansámbl Akademie staré hudby nám teď na nástroje z doby Handlovy zahraje pátou část z třetí svity vodní hudby v G-dur. Řídí Christopher Hogwood, mimochodem autor vynikající knihy o Handlovi a přední znalec jeho tvorby.

Krásné a barevné možnosti dává obsazení sexteta, jak je zvolil klavírista, skladatel a blízký Beethovenův spolupracovník Ferdinand Ries. Ono sexteto tvoří klarinet, fagot, lesní roh, kontrabas, harfa a klavír. Tónina je g-moll, kouzelná třetí část je ve formě ronda a v allegretu. A hraje ansámbl Koncertant Frankfurt.

Irský romantický skladatel John Field je považován za otce nového klavírního žánru nocturna. Komponoval je dokonce ještě před Chopinem. Jsou jich necelé 20 a toto je Fieldovo nocturno číslo 1 z roku 1812. Hraje výtečná americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Konradin Kreutzer, variace pro fagot a orchestr B-dur. Hraje Klaus Thunemann, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84 Ich esse mit Freuden mein weniges Brot zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Miloslav Ištvan, třetí věta z klavírního tria. Hraje trio Euterpe.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Když v roce 1845 zkomponoval francouzský skladatel Hector Berlioz podle Goethovského námětu Faustovo prokletí, pěkně všem zamotal hlavu tím, že to velkolepé dílo označil za dramatickou legendu. Dodnes se lze přijít, jestli jde o operu, scénické oratorium nebo koncertní kantátu. V každém případě, ačkoliv má svou formou nejblíže opeře, nejčastěji se provozuje koncertně a některé úspěšné instrumentální části jsou samostatnou položkou koncertních programů. K těm nejpopulárnějším patří Uherský nebo také Rákočiho pochod, až do půlky 19. století neoficiální uherská hymna. To, jak famózně Berlioz ve své dramatické legendě Faustovo prokletí pojednal uherský pochod, nám teď zahraje Filharmonia Orchestra zařízení Herberta von Karajana.

Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho Jubilate Deo provede sbor Westminsterské katedrály.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonio Vivaldi, kvarteto z opery La Fida Ninfa. Zpívá Filip Žarusky a další solisté, hraje ansámbl Mateus.

Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela. Antonín Reicha, fuga číslo 9 na téma Dominika Scarlattiho z opusu 36, hraje Milan Langer.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Anglický skladatel, francouzský kankán a slovenský orchestr v příštích minutách vysílání stanice D-dur. Totiž nadaný melodik Ronald Binge, mimo jiné autor slavné alžbětinské serenády, který je podepsán pod desítkami dalších hitů psaných po druhé světové válce pro produkci BBC. Zkrátka Ronald Binge byl v Británii něco jako byl v Americe hitmaker Leroy Anderson. My si Bingeho připomeneme kankánem s francouzským titulem Faire frufru, což znamená šustit spodničkami. A zahraje nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který vede Ernest Tomlinson.

Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, při poslechu vysílání stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. V následujícím čase si společně představíme vokální i instrumentální hudbu různých žánrů a staletí. Na úvod dnešního čtyřhodinového bloku vám nabízím komorní hudbu pro dechové nástroje. Připravena je nahrávka kvartetu S-dur pro hoboj, klarinet, fagot a lesní roh od českého skladatele Karla Stamice. Karel Stamic se narodil v roce 1745 v Mannheimu. Jeho otcem byl Jan Václav Stamic, zakladatel Mannheimského dvorního orchestru a tzv. Mannheimské skladatelské školy, která měla vliv na formování hudebního klasicismu. Karel Stamic šel ve stopách svého otce. Přestože hrál na smyčcové nástroje, byl houslistou, violistou a hráčem na violu d'amour, v jeho skladatelském odkazu najdeme řadu komorních skladeb pro dechové nástroje. Psal je většinou pro konkrétní interprety, které poznal například během svého působení jako dvorní skladatel v Paříži. Třívětý kvartet S-dur Karla Stamice nám zahraje soubor Musica per cinque ve složení Dušan Foltín hoboj, Tomáš Čistický klarinet, Petr Hernych lesní roh a Jaroslav Kubita fagot.

podání souboru Muzika per cinque dozněl kvartet S-dur pro hoboj, klarinet, fagot a lesní roh od Karla Stamice. Dechová komorní hudba bude i dalším bodem našeho programu. Posuneme se ovšem do 20. století a jiného stylového kontextu. Seznámíme se s triem pro hoboj, klarinet a fagot od ostravského rodáka a významného literárního i hudebního tvůrce Ilji Hurníka. Trio autor dokončil v roce 1993, již jako zkušený autor skladeb pro dechové nástroje. Připomeňme například jeho dechové kvintety nebo koncert pro dechové nástroje, klavír a tympány z 50. let. Trio in C se třemi větami, Capriccioso, Dramatico a Amabile, zahraje Novákovo trio, které tuto skladbu v Českém rozhlase nahrálo hned po jeho vzniku. Soubor skladbu natočil ve složení Gabriela Krčková, hoboj, Štěpán Koutník, klarinet a Vladimír Lejčko, fagot.

0: Trio in C pro hoboj, klarinet a fagot od Ilji Hurníka dohráli členové Novákova tria.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, program stanice D-dur bude nyní pokračovat hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Z odkazu slavného tvůrce vrcholného klasicismu zazní méně známá scénická hudba ke hře Thamos, král egyptský. Autorem hry je Tobias Philipp von Gebler, který v duchu dobové módy po exotické tematice stvárnil příběh o Thamosovi, který se stane egyptským králem po svém otci Ramésovi. Ramés ovšem dříve sebral trůn právoplatnému králi Menésovi. Boj o moc vyřeší láska Thamose a Menésovi dcery Thasis, kteří se nakonec ujímají společné vlády. Při představení ve

Vídni v roce 1774 zazněly pouze dva Mozartovy sbory. Premiéra Tamose s celou Mozartovou hudbou se pak odehrála v Salzburku, buď v roce 1779 nebo 80. Poslechneme si celkem 10 částí z Mozartovy hudby, psané pro baritonové solo krále Menése, který vystupuje v převleku za velekněze Sétose, 4 další solisty, sbor a orchestr. Ve většině částí nám tvůrci nahrávky představí původní verze partitury. Ve dvou případech u 6. a 7. věty doplní první verzi také verze konečná. Hudbu Wolfganga Amadea Mozarta k obrazům dramatu Tamos, král egyptský, budou zpívat Angela Kažimírčuk, Frances Gellard, Paul Tyndall, Gillian Clarkson, Alist Miles a The Monteverdi Choir. Hraje The English Baroque Solist, řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Dozněla scénická hudba Wolfganga Amadea Mozarta k obrazům dramatu Thamos, král egyptský. Zpívali solisté a The Monteverdi Choir. Hrál soubor The English Baroque Solist, řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na stanici D-dur vás výběrem nahrávek klasické hudby provází Robert Škarda. Po vokálně-orchestrální hudbě doby klasicismu se posuneme do oblasti zvukově subtilnější komorní hudby první poloviny 19. století. Nahlédneme do tvorby německého raného romantika Felixe Mendelssohna Bartholdyho a poslechneme si novější nahrávku jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 1 B-dur opus 45. Skladba vznikla v říjnu 1838 během skladatelova působení v Lipsku. Mendelssohn zde na třívětém půdorysu pracuje s oběma nástroji jako zcela rovnocennými partnery a uplatňuje svůj smysl pro hravost i dramatičnost nebo výraznou melodiku. Na snímku, vydaném v roce 2024, se nám představí argentinská violončelistka Sol Cabeta a francouzský klavírista Bertrand Chamaillé.

Sol Cabeta na violončelo a Bertrand Chamaillé na klavír. Dohráli sonátu pro violončelo a klavír číslo 1 B-dur opus 45 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Milí posluchači, následující necelou čtvrt hodinu věnujeme na stanici D-dur repertoáru 20. století pro dechové kvinteto. Francouzský skladatel a dirigent Henri Thomassy vydal v roce 1963 5 světských a posvátných tanců pro soubor tohoto obsazení. Podobně jako jeho ostatní skladby pro dechové nástroje, i těchto 5 kusů vychází z inspirace korzickou lidovou hudbou. Jako dítě totiž Thomassy jezdil na Korziku a poznal tamní tradiční písně. Partitura navazuje na typický hravý francouzský neoklasicismus s občasnými dramatickými prvky, který známe například od Poulenca, Mioda nebo třeba Roussela. 5 pro hráče virtuózních tanců Henri Thomassyho se skládá z tance venkovského, světského, posvátného, svatebního a válečného. Hraje český Belfiato Quintet.

Členové souboru Belfiato Quintet Otto Rajprich, Jan Souček, Jiří Javůrek, Jan Hudeček a Kateřina Javůrková přednesli pět světských a posvátných tanců pro dechové kvinteto od Henri Thomasyho.

Na stanici D-dur teď uděláme v našem hudebním výběru stylově i časově ostrý střih. Připravena je totiž výjimečná nahrávka vícehlasé vokálně instrumentální hudby doby renesance přelomu 15. a 16. století. Poslouchat budeme mši pro 12 hlasů a instrumentální doprovod, jejímž autorem je Antoine Brimel. Tento skladatel, který žil v letech 1460 až 1513, byl jedním z prvních francouzských příslušníků tzv. Franko-vlámské renesanční školy. Mše nese neobvyklý název Et ecce terrae motus, v překladu Hle zemětřesení. Skladba o 7 částech se nám dochovala díky opisu pořízeném pro provedení na bavorském dvoře již po Brimelově smrti kolem roku 1570. Dnes je tento vzácný pramen uložený v Mnichovské bavorské státní knihovně. Brimel ve své mši částečně cituje jednu z velikonočních antifon. Jejíž tóny se prolínají celým dílem. 12 vokálních hlasů je rozděleno do 3 sopránů, 1 altu, 5 tenorů a 3 basů. Zpívá ensemble Clément Jeannequin, hraje kornetový soubor Les Sacoboutiers de Toulouse, řídí Dominique Wyss.

0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla mše Et ecce terrae motus pro 12 hlasů a instrumentální doprovod od skladatele počátku 16. století Antoana Brimila. Zpíval ensemble Clement Jeannequin, hrál kornetový soubor Les Sacoboutiers de Toulouse, řídil Dominik Wyss.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, následující skladbou se přesuneme do 60. let 19. století a k tvorbě rakouského skladatele Antona Brucknera. Nezazní ovšem některá z jeho symfonií, které jsou z jeho díla nejznámější, nýbrž ukázka z komorní tvorby. V letech 1861 až 63 se Bruckner kompozičně vzdělával u skladatele a dirigenta Otto Kitzlera, který ho mimo jiné seznámil také s dílem Richarda Wagnera. Jako přípravu na cvičení v orchestraci vznikl v této době smyčcový kvartet C-moll. I proto, že Bruckner toto dílo považoval za studijní skladbu, partitura byla objevena až v polovině 20. století. Novodobá premiéra se konala v roce 1951. Jde však o vyzrálý čtyřvětý kvartet, předznamenávající pozdější Brucknerovy vrcholné opusy. Nahrávka, kterou nyní vyslechneme, vznikla v dubnu 2023 v koncertním sále Evropského hudebního centra v polských Luslavicích. Hraje Glier String Quartet.

0: Smyčcový kvartet C-moll Antona Brucknera přednesl Glear String Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vážení a milí posluchači, tento čtyřhodinový vysílací blok stanice D-dur zakončíme nahrávkou jednoho ze skvostů české hudby 19. století i české hudební kultury vůbec. Budou to biblické písně opus 99 Antonína Dvořáka pro solový zpěv s doprovodem klavíru na texty z knihy Žalmů v překladu Bible Kralické. Cyklus 10 písní vznikl v březnu roku 1894, krátce po premiéře Novosvětské symfonie, během skladatelova pobytu ve Spojených státech. Biblické písně jsou vůbec nejniternějším vyjádřením Dvořákovy víry v Boha a zároveň hudebně jedním z nejoblíbenějších děl svého autora. A to i díky své proměnlivosti, krásným melodickým linkám ve zpěvu, měnících se v určitých momentech, v jednoduchý recitativ napodobující tichou modlitbu. Poslechneme si nahrávku, kterou v roce 1967 společně vytvořili altistka Věra Soukupová a klavírista Ivan Moravec.

Altistka Věra Soukupová a klavírista Ivan Moravec přednesli biblické písně opus 99, písňový cyklus na slova Bible Kralické od Antonína Dvořáka. Dobrý poslech dalšího vysílání stanice D-dur přeje Robert Škarda.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, nerušený poslech stanice D-dur vám přeje a hudbu vybírá Robert Škarda. V následujícím hudebním výběru budeme poslouchat například skladby od Jiřího Antonína Bendy, Paula Hindemita, Marka Antoána Charpentiera, Viléma Blotka, Bohuslava Matěje Černohorského nebo Jiřího Jarocha. Na úvod zazní ukázka z tvůrčího odkazu Georga Friedricha Händla. Rodák z německého Halle, jehož považujeme za jednoho z nejvýznamnějších barokních tvůrců, působil většinu svého života v Anglii. V roce 1749 zkomponoval na objednávku britského krále Jiřího II. Hudbu k ohňostroji. Pětivětou svitu v tónině D-dur pro orchestr dechových nástrojů Händel psal jako oslavu konce války o rakouské dědictví a podpisu mírové smlouvy v Cáchách v roce 1748. První provedení se konalo v londýnském Green Parku 27. dubna 1749. Händelovu hudbu k ohňostroji nám ve verzi pro trubku, smyčce a basso continuo zahraje Alison Balsom na trubku, Simon Wright na čembalo a Balsom Ensemble.

Hudbu ke královskému ohňostroji pro trubku, smyčce a basso continuo Georga Friedricha Händla dohrála anglická trumpetistka Alison Balsom a její soubor, na čembalo hrál Simon Wright. Tato Händlova skladba se stala velmi populární za jeho života i po něm a například Wolfgang Amadeus Mozart ji označil za podívanou anglické hrdosti a radosti. Nyní nahlédneme právě do Mozartovy tvorby a poslechneme si také jednu z jeho velmi známých a často provozovaných skladeb. Symfonii číslo 41, zvanou Jupiter, Kechlův seznam 551, Mozart dokončil 10. srpna 1788. Je to jeho poslední, nejdelší a kompozičně mistrovská symfonie. Mozartův žák Johann Nepomuk Hummel měl velkou úctu ke svému učiteli a jako projev úcty a uznání některé jeho symfonie upravil pro komorní obsazení. Jupiterská symfonie číslo 41 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta teď zazní v této Hummelově úpravě pro flétnu, housle, violončelo a klavír. Hrají Uwe Groth na flétnu, Friedemann Eichhorn na housle, Martin Rummel na violončelo a Roland Krüger na klavír.

Flétnista Uwe Grot, huslista Friedemann Eichhorn, violončelista Martin Ruml a klavírista Roland Krüger dohráli symfonii číslo 41 C-dur zvanou Jupiter Wolfganga Amadea Mozarta v úpravě Johanna Nepomuka Humla pro flétnové kvarteto. Tvorba skladatele a sbormistra Karla Bendla patřila vedle děl Smetany a Dvořáka k nejoblíbenější české hudbě druhé poloviny 19. století. V tuto chvíli je připravena nahrávka jeho písňového cyklu Cigánské melodie na slova Adolfa Hejduka. Bendl nebyl jediný, kdo se nechal okouzlit rozmanitým cikánským folklorem a zhudebnil Hejdukovi texty. Podobně se Hejdukovou básnickou sbírkou z roku 1859 inspirovali například Antonín Dvořák nebo Vítězslav Novák. Cigánské melodie Karla Bendla pro bariton a klavír pocházejí z roku 1881 a obsahují celkem 14 písní. Bendlův písňový cyklus zaspívá Roman Janál, na klavír hraje Karel Košárek.

Dozněly cigánské melodie písňový cyklus Karla Bendla v podání baritonisty Romana Janála a klavíristy Karla Košárka. Skladatel přelomu 18. a 19. století a Beethovenův současník Franz Josef Frölich působil od roku 1797 v knížecí biskupské dvorní kapli ve Würzburgu. V témže roce založil Collegium Musicum Academicum, z něhož později vznikla Würzburská hudební akademie. Frölich také vyučoval na tamní univerzitě a v roce 1811 byl jmenován profesorem hudebního umění a estetiky. Jako skladatel je autorem opery, chrámových a symfonických skladeb, písní nebo komorních kompozic. Teď zazní Frölichův třívětý koncert pro klavír na čtyři ruce a orchestr z roku 1812. Zajímavostí je, že v krajních větách přisuzuje autor v orchestru výraznou úlohu lesním rohům a tympánům, čímž hudba získává slavnostní charakter. Koncert pro klavír na čtyři ruce a orchestr France Josefa Frölicha zahraje kolínské klavírní duo ve složení Elzběta Kalvelage a Michael Krieger. Rozhlasový symfonický orchestr z Kolína nad Rýnem řídí Florian Merz.

Koncert pro klavír pro čtyři ruce a orchestr France Josefa Frélicha hráli Elzbieta Kalvelage a Michael Krieger na klavír a rozhlasový symfonický orchestr z Kolína nad Rýnem pod vedením Floriana Merce. Nyní obrátíme pozornost k české hudbě 20. století a poslechneme si ukázku z tvorby Jiřího Jarocha, skladatele a violisty, který byl v letech 45 až 47 členem orchestru opery 5. května a významně se zapsal také do hudebního vysílání Československého rozhlasu. Pracoval zde jako hudební referent, režisér a dramaturg. Tři věty pro housle, violončelo a klavír jsou jediným Jarochovým dílem pro obsazení klavírního tria. Věnoval ho památce přítele violončelisty Vladimíra Fidrmuce. Na partituře Jaroch pracoval od února 1972 a dokončil ji 13. ledna 1974. V krajních větách převažuje vypjatá dramatičnost a živelný rytmický pohyb v melodii i doprovodu. Těžiště hudební výpovědi leží v náladově kontrastní druhé části, kde sólově vyniknou housle a violončelo. V září téhož roku 1974 skladbu v Československém rozhlase natočilo Foersterovo trio ve složení Stanislav Srb na housle, Václav Jírovec na violončelo a Aleš Bílek na klavír. Hudební režie se ujal sám autor Jiří Jaroch.

Förstrovo trio ve složení Stanislav Srb na housle, Václav Jírovec na violončelo a Aleš Bílek na klavír dohrálo tři věty pro klavírní trio Jiřího Jarocha. U hudby českých autorů ještě zůstaneme. Přesuneme se však na přelom 17. a 18. století a k duchovní hudbě českého pozdně barokního skladatele Bohuslava Matěje Černohorského. Černohorský byl členem řádu minoritů a stal se také knězem. Jako varhaník a skladatel působil v Assisi, v Padově, v Římě i v Praze, psal moteta a další sborová díla i solové varhanní skladby. Jeho žáky byli například Josef Seger, František Ignác Tůma nebo Giuseppe Tartini. Nyní budeme poslouchat černohorského duchovní skladbu Vespere minus Solenes pro pět solistů, sbor, smyčce a varhany, dílo vzniklé před rokem 1710. Jednotlivé části zhudebňují latinské liturgické texty Dixit Dominus, Confitebor, Beatus Vir, Laudate Pueri, Laudate Dominum a Magnificat. Na nahrávce z roku 1987 zpívají Hedvika Tvrdá a Ludmila Wernerová soprány, Virginie Walterová alt, Vladimír Doležal tenor, Karel Průša bas a pěvecký sbor Československého rozhlasu. Hrají Oto Novák na varhany a Dvořákův komorní orchestr, provedení řídí Josef Herzl.

Vespere minus solenes pro solový kvintet, sbor, smyčce a varhany Bohuslava Matěje Černohorského zpívali Hedvika Tvrdá, Ludmila Wernerová, Virginie Walterová, Vladimír Doležal, Karel Průša a pěvecký sbor Československého rozhlasu. Hráli Otto Novák na varhany a Dvořákův komorní orchestr za řízení Josefa Herzla. Skladatel a flétnista Vilém Blodek patřil k výrazným osobnostem pražského hudebního života 19. století. Působil například jako sbormistr Německého pěveckého spolku nebo profesor flétny na pražské konzervatoři. Z jeho tvorby, zahrnující flétnové nebo orchestrální skladby, se nyní zaměříme na symfonii D-moll, kterou Blodek zkomponoval jako mladý skladatel pravděpodobně v 60. letech 19. století. Obsah symfonie, která nebyla za Blodkova života provedena, vyplývá z básnického mota napsaného na titulní straně partitury. Obsahem básně je touha po rozjasnění a utěšení srdce v žalu. Symfonie se tak uvádí do souvislosti s nenaplněným milostným vztahem k Blodkově klavírní žačce. Symfonii D-moll Viléma Blodka si nyní poslechneme na rozhlasové nahrávce z roku 2012. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Ondřej Kukal.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Ondřeje Kukala dohráli symfonii D-moll Viléma Blotka. Následujících 22 minut bude patřit komorní hudbě 20. století, a to přímo skladbě, která nese název Komorní hudba. Německý skladatel Paul Hindemith, jehož životní data jsou ohraničena roky 1896 až 1963, zkomponoval během 20. let 20. století cyklus 8 komorních hudeb neoklasického ražení pro různá obsazení od dechového kvintetu po varhanní koncert. Komorní hudba číslo 4, opus 36, vznikla v roce 1925 a je koncipována jako koncert pro housle a komorní orchestr o 5 větách. Dramaticky vyhrocené pasáže se zde střídají s lyrickými, melancholickými částmi. Komorní hudbu Paula Hindemitha nám zahraje Michael Gutmann na housle a Filharmonia orchestra. Provedení řídí José Serebrière.

Komorní hudbu číslo 4 opus 36 Paula Hindemitha hráli Michael Gutmann na housle a Filharmonia orchestra pod taktovkou José Serebriera. Nyní se podíváme do Paříže druhé poloviny 17. století a nahlédneme do tvorby francouzského barokního skladatele Marka Antoana Charpentiera. Ten vynikl především jako autor duchovní hudby a také oper. Zajímavostí je, že na svých jevištních dílech spolupracoval například se slavným Molièrem. Nyní zazní Charpentierova světská kantáta Orphée Descente aux Enfers, neboli Sestup Orfea do podsvětí, pro tři mužské hlasy, dvoje housle, zobcovou a příčnou flétnu a basso continuo z roku 1683, označovaná za první skutečnou kantátu ve francouzském stylu. Charpentier v této kantátě a také v pozdější opeře stejného názvu zpracoval mýtus o Orfeovi, jak jej vypráví Ovidius v 10. knize Metamorfóz. Kantátu Sestup Orfea do podsvětí nám zaspívají tenorista Philip Freliger jako Ixion, basista Lionel Menier jako Tantalos, tenorista Reinoud van Mechelen jako Orfeus a sbor Vox Luminis. Hraje orchestr Anocte Temporis.

Kantáta Sestup Orfea do podsvětí Marka Antoána Charpentiera zpívali Filip Freliger, Lionel Meunier, Reinoud van Mechelen a sbor Vox Luminis. Hrál orchestr a Nocte Temporis. Závěrečná skladba tohoto bloku připomene dílo českého skladatele 18. století Jiřího Antonína Bendy. Rodák ze Starých Benátek působil mimo jiné jako houslista pruské královské kapely společně se svým starším bratrem Františkem. Je znám především svým tvůrčím odkazem v oboru melodramu. My si však poslechneme jednu z jeho několika klavírních sonát. Sonáta pro klavír číslo 9 a-mol má klasickou třívětou stavbu, začíná rozsáhlejším allegrem, pokračuje výrazně melodickou střední částí andante con moto a končí stručným, ale hráčsky brilantním prestem. Sonátu a-mol Jiřího Antonína Bendy zahraje Timothy Roberts.

0: Slyšeli jsme sonátu a mol číslo 9 Jiřího Antonína Bendy v podání anglického klavíristy Timothy Robertse. Příjemný poslech další hudby na stanici D-dur vám přeje Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Johann Sebastian Bach, druhá věta z koncertu pro dvoje housle a orchestr. Hraje Český komorní orchestr, solisté jsou Josef Suk a Henrik Schering. Řídí Josef Vlach.

Když Franz Schubert zhudebnil Schubartův text Obstruhovi, byl úspěch písně Die Forelle takový, že jen skladatel jeho motiv opětovně šestkrát různě upravil. Samozřejmě za zmínku stojí především čtvrtá věta klavírního kvintetu A-dur, kde melodii Pstruha nápaditě variuje. Ale my si poslechneme originál, píseň Pstruh a sopranistka René Flemingová s klavíristou Christophem Eschenbachem.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil veselé až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4. naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je Scherzo, 2. část Schumannovy 2. symfonie, v níž se objevuje i motiv B.A.C.H., Bach, neboť Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Riccardo Muti.

Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy. Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec, Philharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Václav Jan Tomášek byl ceněným pedagogem a populární, váženou osobností hudební Prahy první půle 19. století. Jeho byt byl vyhledávaným salonem, v němž se rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Do dneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i

0: Dobrý den, srdečně zvu všechny posluchače rozhlasové stanice D-dur na 25. ročník festivalu Mahler Jihlava, který probíhá od 19. května do 11. září v Jihlavě a dalších městech Vysočiny. Vynikající čeští i zahraniční umělci, vytříbený program a především autentická atmosféra Mahlerova města a kraje. Více informací na www.malerfestival.cz. Těšíme se na vás.
1: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
2: Ludwig van Beethoven, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur opus 15. Hraje Lang Lang a orchestr de Paris. Řídí Christoph Eschenbach.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výjima symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Es-dur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Valaise.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Za okamžik nám zaspívá velmi zajímavý pětičlenný mužský vokální soubor Cinquecento, který byl založen ve Vídni v roce 2004. Tvoří ho 5 zpěváků z 5 různých evropských zemí a jeho interpretace staré hudby, již se výlučně věnuje, jsou vysoce ceněny odborníky i milovníky hudby dávných časů. Pánové z Cinquecenta teď zaspívají hymnus Pacis Amans z pera vlámského mistra 16. století Orlanda de Lasso, v němž skladatel oslavuje ctnosti habsburského císaře Maximiliána II. A protože ve druhé sloce zpívá i o Čechách, je docela možné, že hymnus psal Lasso k příležitosti Maximiliánovi korunovat se českým králem v roce 1562. A tedy, že při té slávě zněla tato hudba.

Nejen současníci Johanna Josefa Fuchse měli tohoto nejdůležitějšího císařského hudebníka, skladatele a pedagoga ve velké úctě a vážnosti. Díky jeho teoretickým pracím se Fuchsovu géniu klaněli i Mozart, Beethoven a dlouhá řada následujících skladatelů, kteří pečlivě studovali jeho slavnou učebnici kontrapunktu Gradus ad Parnassum z roku 1725. Jistě i to by bylo zajímavé poslouchání, ale přeci jen o něco více líbeznosti a o dost více barevnosti najdeme třeba v Sukově serenádě pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Kouzelnou jigu teď přednese Concentus Musicus Wien pod vedením Nikolause Arnoncourta.

Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

Josef Haydn. Druhá věta ze symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů. Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie řídí Adam Fischer.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Antonio Vivaldi, aria Mamuda z třetího dějství opery La Verita di Cimento. Zpívá Paul Agnew a Modo Antiquo řídí Federico Maria Sardelli.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta a la Polaka. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Vynikající francouzská čembalistka Blandine Verletová nám teď nabídne hudbu svého krajana, barokního skladatele a vysoce ceněného čembalisty a varhaníka jménem Jean-Louis Marchand. V čembalu zdatně konkuroval velkému Françoisi Couperinovi. Ve varhaní improvizaci se ale prý raději vyhnul plánovanému souboji s Johannem Sebastianem Bachem. Tak teď tedy Marchandovo čembalo, Almanda ze svity G-moll.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Dmitrij Šostakovič a třetí věta z koncertu číslo 2 pro klavír a orchestr.

Svůj klavírní koncert číslo 20 D-moll hrál sám Wolfgang Amadeus Mozart jako solista ve Vídni v roce 1785. Pár dní po koncertě psal tou dobou ve Vídni pobývající Mozartův otec Leopold dopis své dceři Nannerl o Wolfgangově úspěchu. Velkým obdivovatelem díla byl i Ludwig van Beethoven a on, stejně jako další autoři, k němu zkomponovali kadence. Pro zajímavost, toto je první ze dvou skladatelových klavírních koncertů v molové tónině. Volná věta, romance je ovšem v B-dur a je nádherná, jak uslyšíme v podání Melvilla Tanna a London Classical Players.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly. Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

0: oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, solisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: Klasika na dosah?
0: Na stanici Český rozhlas D-dur. Claudio Monteverdi a jeho madrigal ve formě pasakálie Cefiro Torna. Zpívá Magdalena Kožená, Anna Procházka a soubor La Cetra Basel.

Johann Strauss, árie z opery Netopír. Jeho Českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil a zpívá skvělá Patricie Janečková.

0: Český rozhlas Dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Francouzský skladatel Charles Maria Vidor, současník našeho Dvořáka, kterého ovšem přežil o 30 let, byl považován za jednoho z nejlepších varhaníků své doby. I z jeho skladatelského odkazu jsou dodnes nejuváděnější jeho skvostné varhaní symfonie. Napsal jich 10 a nejslavnější je ta číslo 5, protože obsahuje veleslavnou tokátu, uváděnou často samostatně jako Vidorova tokáta. 6minutová kompozice, rychlé arpeggio ve staccatu, doprovázené synkopovanými akordy a sestupným basem, vychází ze slavnostních vánočních, respektive svatebních hudeb. Však také takový seznam královských rodin z Dánska nebo Británie, při jejich svatbách se hrála tato Vidorova tokáta, je pěkně dlouhý. Zněla i na svatbě následníka britského trůnu, prince Williama s Kate Middletonovou. A nám ji teď zahraje renomovaný britský varhaník, ostatně držitel řádu britského impéria, Peter Hereford.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: O první větě Beethovenovy klavírní sonáty číslo 2 A dur prohlásil britský muzikolog Towie, že do té doby nebylo napsáno nic dramatičtějšího. Nám tuto větu ze sonáty, již mladý Beethoven dedikoval Josefu Haydnovi, zahraje rakousko-britský klavírista, řazený k největším pianistům všech dob, rodák z Loučné nad Desnou, pan Alfred Brendel.

Dvořáková opera Jakobín vznikala na jeho poměry velmi dlouho. Od první čerty k celku to bylo 6 let a několik let po premiéře Dvořák dílo, na němž mu velmi záleželo, ještě přepracoval. Děj nás vede na český venkov v konce 18. století, v době vrcholící revoluce ve Francii. Z ní se po letech domů vracejí Bohuš a jeho žena Julie. Právě jejich árie z druhého dějství krásně ukazuje, jak úzce Dvořák vnímal a propojil představu české vlasti a české hudby. V duetu My cizinou jsme bloudili se totiž Bohuš a Julie vyznávají z lásky k zemi i k české hudbě a tyto pojmy jim vlastně splývají v jedno. Zaspívají nám Václav Zítek a Marcela Machotková. Státní filharmonii Brno vede František Jílek.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, možná je to trochu nevkus přirovnávat umění k jídlu, ale účel snad v tomto případě trochu světí prostředky. Tak tedy, porovnejme mezi sebou třeba svíčkovou a čínské čvejžužou. Obojí jsou to skvělé pokrmy. Svíčková nám obestře jazyk jednou výraznou sametovou chutí. Statistické výzkumy dokazují, že po světě chodí jen malé procento lidí, kterým by svíčková nechutnala. Vložíte-li čínskými hůlkami do úst čvejžužou, nezaregistrujete jednu, nýbrž hned několik chutí a váš jazyk si je musí přebrat. Druhé sousto bude mít trochu jinou chuť než první, to podle toho, která z nesčetných ingrediencí v něm převládne. Téměř každá z pochutin by přitom mohla být samostatným pokrmem. A právě takový je i rozdíl mezi homofonní a polyfonní hudbou. V homofonii existuje jedna vedoucí hudební myšlenka, které jsou podřízeny všechny ostatní složky. Většinou tedy jde o melodii a doprovod.

Naproti tomu v polyfonii probíhá současně několik rovnocenných melodických pásem. Každá z těchto samostatných melodií by mohla znít sama o sobě a plně by nás uspokojila. V polyfonní skladbě však tyto myšlenky znějí dohromady a vůbec si nepřekáží, naopak se vzájemně podporují. Stejně jako u čvejžužou, musí se naše pozornost rozdělit a vnímat několik chutí, respektive několik hudebních pásem najednou.

Tuhle melodii by šlo upravit dvěma způsoby. Mohli bychom k ní připsat akordický doprovod, který sám o sobě nemá žádnou hudební hodnotu.

Ale když ji zahrajeme společně s naší lidovou písní, budou se navzdory své rytmické a melodické odlišnosti vzájemně doplňovat. Tím vznikne jednoduchá dvouhlasá polyfonie.

To byla ovšem teorie. V praxi to zdaleka není tak jednoznačné. Mezi homofonií a polyfonií neexistuje tak jasná hranice jako mezi svíčkovou a čvejžužou. Dokonce ani historické hranice tu příliš neplatí. V baroku sice jednoznačně zvítězila polyfonie,

Bachovy úpravy protestantských chorálů byly v době svého vzniku speciálním případem polyfonie. Ale díky tomu, že všechny hlasy mají stejné rytmické hodnoty, vnímáme je dnes, mnohdy i proti jejich pravému smyslu, jako víceméně homofonní skladby.

klasicismu převážila homofonie nad polyfonií, ale výjimek v Mozartově a Beethovenově díle je tolik, že už téměř přestávají potvrzovat pravidlo. Takovouto pasáž třeba najdeme v Beethovenově Osudové.

Zde šlo dokonce o imitační polyfonii, ale tento pojem si necháme pro příští Da Capo. V romantismu jsou poměry sil mezi homofonií a polyfonií v celku vyrovnány. Rozdíly jsou spíše mezi jednotlivými skladateli. Lze si to dokumentovat i na našich domácích velikánech. Porovnáme-li statisticky průkazné množství jejich skladeb, dojdeme k závěru, že Smetana vede hlasy podstatně samostatněji než Dvořák, který častěji vystačí se silným melodickým nápadem a sitě barevným homofonním doprovodem. Například v druhé větě jeho proslulé Novosvětské symfonie se po dobu téměř 6 minut nesetkáme s jediným náznakem polyfonie.

U Smetany je naopak poměrně časté střídání polyfonní a homofonní sazby. Myslím, že ideálním dokladem tohoto tvrzení bude předehra k Prodané nevěstě. Zároveň si touto skladbou zopakujeme látku o fuze a o sonátové formě. Po krátkém úvodu totiž Smetana rozehrává úžasně efektní fugovou expozici, která má ovšem zároveň funkci hlavního tématu sonátové formy. Poté Smetana náhle opouští polyfonní sazbu a exponuje čistě homofonní vedlejší téma. Provedení začíná opět polyfonií a během skladby se sazba ještě několikrát vystřídá. Skladeb tohoto typu není ve světě příliš mnoho. Takovéto střídání polyfonie a homofonie je stejně choulostivé, jako vystřídat během oběda svíčkovou a čvejžužou. Od posluchače se v obou případech očekává odlišný způsob vnímání. Homofonie vyžaduje soustředění na hlavní hudební myšlenku. Polyfonie naopak rozdělení pozornosti. Ale Bedřich Smetana vsadil na dobrý instinkt publika a jeho předehra je dokladem toho, že i komplikovaná a neobvyklá kompoziční struktura se může stát hitem koncertních pódií. V příštím Dakápu se, vážení posluchači, zamyslíme nad rozdílem mezi polyfonií imitační a neimitační. Už teď se těším na další setkání s vámi. Naschledanou.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Na stanici D-dur nyní přijměte pozvání k poslechu hudby od Beethovena, Verdiho, Bacha nebo Rossiniho a dalších slavných i méně známých skladatelů 17. až 20. století. Od mikrofonu vás zdraví Robert Škarda. Prvním autorem bude Němec Franz Anton Hofmeister, kterého známe jako respektovaného skladatele oper, symfonií, písní nebo koncertů a komorních děl, způsobení ve Vídni nebo Lipsku. Byl také významným nakladatelem, který vydával skladby hlavně vídeňských skladatelských kolegů. V letech 1781 až 1806 zkomponoval a vydal 34 svých smyčcových kvartetů. Tři kvartety opus 14 pocházejí z roku 1791. Z tohoto opusu vybírám Hofmeistrův smyčcový kvartet D-moll číslo 3. Čtyřvětou kompozici odkazující svým stylem k Haydnovi nebo Mozartovi zahraje Aviv kvartet.

Smyčcový kvartet D-moll číslo 3 France Antona Hofmeistera hrál a Aviv kvartet. Milí posluchači, krátce nyní nahlédneme do italské operní hudby a tradice bel canta. Jedním z hlavních tvůrců italské opery byl v první polovině 19. století Gioachino Rossini. Zazní ukázka z jeho poslední opery Wilhelm Tell, jejíž libretto vychází z dramatu Friedricha Schillera. Děj opery, která měla premiéru v Paříži roku 1829, se odehrává ve Švýcarsku na začátku 14. století. Poslechneme si árii jedné z hlavních postav, vzbouřence Arnolda a zborový výstup ze čtvrtého dějství. Zpívá tenorista Chris Merritt a sbor Koncert Choral. Hraje orchestr svatého Lukáše, který řídí Roger Norrington.

0: Árii Arnolda a zborový výstup ze čtvrtého dějství opery Wilhelm Tell přednesli tenorista Chris Merritt, zbor Concert Choral of New York a orchestr svatého Lukáše s dirigentem Rogerem Norringtonem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V tuto chvíli, milí posluchači, je na programu stanice D-dur hudba Johanna Sebastiana Bacha. Bude to jeho šestá svita ze souboru tzv. Anglických svit pro čembalo. Anglické svity pocházejí pravděpodobně z období kolem roku 1714 a předpokládá se, že je Bach vytvořil na objednávku jednoho vysoce postaveného Angličana. Inspirovány byly Bachovým studiem šesti čembalových svit francouzského skladatele Charlese Duparta, který v té době působil v Londýně. Bachovu šestidílnou anglickou svitu číslo 6 D-moll BWV 811 zahraje na moderní klavír kanadský klavírista Glenn Gould. Nahrávka pochází z roku 1976.

Podání klavíristy Glena Goulda jsme slyšeli anglickou svitu číslo 6 D-moll BWV 811 Johanna Sebastiana Bacha. I v následujících minutách zůstaneme v Německu, ovšem na časové ose se zastavíme na počátku 20. století. Naším dalším autorem totiž bude skladatel a dirigent Max Bruch, rodák z Kolína nad Rýnem. Bruch vyšel skladatelsky z Mendelssohna a Brahmse a jeho kompozice jsou s hudbou těchto jeho krajanů často srovnávány. Z početně i žánrově rozsáhlého Bruchova díla si poslechneme komorní skladbu z roku 1910. 8 kusů pro klarinet, violončelo a klavír opus 83. Hrají Wenzel Grund klarinet, Jan Páleníček violončelo a Jitka Čechová klavír.

0: Wenzel Grund na klarinet, Jan Páleníček na violončelo a Jitka Čechová na klavír dohráli 8 kusů pro klarinet, violončelo a klavír opus 83 Maxe Brucha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pro tuto chvíli, milí posluchači, vybírám z francouzské písňové tvorby 20. století. Vytříbenost a jemnost francouzských písní budete moci nyní vychutnat na příkladu hudby Alberta Roussela, autora ovlivněného jak impresionismem, tak i neoklasickými tendencemi. Poslouchat budeme Quatre Poèmes, opus 3 z roku 1903. Texty pro tento cyklus čerpal Roussel z básní svého současníka Henriho de Reniera. Uslyšíme písně Počátek, Slib, Mokrá zahrada a lyrický madrigal. Nahrávka písňového cyklu Alberta Roussela je výsledkem spolupráce baritonisty Lukáše Zemana a klavíristy Pavla Voráčka, kteří Rousselovy písně nahráli v roce 2021 v plzeňském rozhlasovém studiu.

Baritonista Lukáš Zeman a klavírista Pavel Voráček přednesli písňový cyklus Katr poem opus 3 Alberta Russela. Následující skladba našeho programu, milí posluchači, bude ryze orchestrální a časově spadá do sklonku 19. století. Variace na původní téma opus 36, známé jako Enigma, psal jejich autor, Angličan Edward Elgar, na přelomu let 1898 a 99. Kompozice obsahuje celkem 14 variací a má originální myšlenku. V každé variaci Elgar hudebně stvárnil někoho ze svých přátel, nebo variaci založil na nějaké prožité příhodě s danou osobou. První variace je věnována manželce, v poslední Elgar stvárnil sám sebe. Variace Enigma opus 36 Edvarda Elgara si poslechneme z nahrávky Vídeňských filharmoniků z roku 2002 s dirigentem Johnem Elliotem Gardinerem.

Dozněla Enigma, 14 variací na vlastní téma opus 36 Edvarda Elgara. Hráli vídeňští filharmonikové s dirigentem Johnem Elliotem Gardinerem.

tuto chvíli, milí posluchači, zavítáme společně do světa operní hudby. Bude to výběr z opery Trubadur Giuseppe Verdiho, díla premiérovaného v roce 1853. Děj opery je situovaný do Španělska 15. století a Verdi zde zhudebnil tragický příběh cikánky Azučeny, která touží pomstít smrt své matky. Její snaha se stane osudnou pro Trubadura Manrika a hraběte Lunu, kteří jsou konkurenty v lásce a netuší, že jsou ve skutečnosti sourozenci. Poslechneme si tři výstupy z druhého dějství. Sbor cikánů, árii cikánky Azučeny s Manrikem a árii hraběte Luny společně se zbrojnošem Ferrandem a sborem. Zpívají Shirley Verrett jako Azučena, Luciano Pavarotti jako Manrico, Leo Nucci jako hrabě Luna, Francesco Elero d'Artegna jako Ferrando a orchestr a sbor festivalu Maggio Musicale Fiorentino řídí Zubin Mehta.

Dozněl výběr z druhého dějství opery Trubadur Giuseppe Verdiho. Zpívali Shirley Verrett, Luciano Pavarotti, Leo Nucci a Francesco Elero d'Artegna. Orchestr a sbor festivalu Maggio Musicale Fiorentino řídil Zubin Mehta. Milí posluchači, na stanici D-dur dáme v následujících minutách prostor solovému klavíru. Autorem hudby bude skladatel, klavírní virtuóz i dirigent první poloviny 20. století Sergej Rachmaninov, který svým dílem nejvíce přispěl do klavírní literatury. Na programu je nyní jeho 10 preludií pro klavír opus 23 z let 1901 až 1903. Společně s opusem 32 jsou tyto klavírní kusy součástí celku 24 preludií, které Rachmaninov zkomponoval ve všech durových a molových tóninách. V 10 preludiích opusu 23 uslyšíme v pravidelném střídání 5 částí v dur a 5 částí v mol. Připomeňme, že tento cyklus obsahuje i slavné preludium číslo 5 G-mol a La Marcha. Hraje Nikolaj Luganský.

0: Klavírista Nikolaj Luganský přednesl 10 preludií opus 23 Sergeje Rachmaninova.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vážení a milí posluchači, v závěrečné skladbě tohoto hudebního bloku zůstane na stanici D-dur naším hlavním nástrojem klavír, tentokrát ale s orchestrálním doprovodem. Beethovenův klavírní koncert číslo 2 B-dur opus 19 vznikal v letech 1787 až 89. Pro mladého autora to byla důležitá kompozice, neboť se s ní snažil prosadit u vídeňského publika. Roku 1795 Beethoven druhý koncert ve Vídni sám poprvé provedl jako solista. Podobně jako první klavírní koncert nebo rané symfonie, vychází i tento koncert ze stylu vídeňského klasicismu. Ovšem probleskují v něm typické prvky pozdější Beethovenovy hudby, jako dramatičnost a smysl pro kontrast. V klavírním koncertě číslo 2 B-dur Ludwiga van Beethovena se na klavír představí Marta Argerich za doprovodu orchestru London Symphonietta.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur opus 19 Ludwiga van Beethovena. Klavíristku Martu Argerich doprovázel orchestr London Sinfonietta. Tím končí tento vysílací blok stanice D-dur, který pro vás připravil Robert Škarda. Přeji nerušený poslech dalšího vysílání.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá, odpomáhá porozumět světu kolem

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, nerušený poslech stanice D-dur vám přeje a hudbu vybírá Robert Škarda. V následujícím hudebním výběru budeme poslouchat například skladby od Jiřího Antonína Bendy, Paula Hindemita, Marka Antoána Charpentiera, Viléma Blotka, Bohuslava Matěje Černohorského nebo Jiřího Jarocha. Na úvod zazní ukázka z tvůrčího odkazu Georga Friedricha Händla. Rodák z německého Halle, jehož považujeme za jednoho z nejvýznamnějších barokních tvůrců, působil většinu svého života v Anglii. V roce 1749 zkomponoval na objednávku britského krále Jiřího II. Hudbu k ohňostroji. Pětivětou svitu v tónině D-dur pro orchestr dechových nástrojů Händel psal jako oslavu konce války o rakouské dědictví a podpisu mírové smlouvy v Cáchách v roce 1748. První provedení se konalo v londýnském Green Parku 27. dubna 1749. Händelovu hudbu k ohňostroji nám ve verzi pro trubku, smyčce a basso continuo zahraje Alison Balsom na trubku, Simon Wright na čembalo a Balsom Ensemble.

Hudbu ke Královskému ohňostroji pro trubku, smyčce a basso continuo Georga Friedricha Händla dohrála anglická trumpetistka Alison Balsom a její soubor, na čembalo hrál Simon Wright. Tato Händlova skladba se stala velmi populární za jeho života i po něm a například Wolfgang Amadeus Mozart ji označil za podívanou anglické hrdosti a radosti. Nyní nahlédneme právě do Mozartovy tvorby a poslechneme si také jednu z jeho velmi známých a často provozovaných skladeb. Symfonii číslo 41, zvanou Jupiter, Kechlův seznam 551, Mozart dokončil 10. srpna 1788. Je to jeho poslední, nejdelší a kompozičně mistrovská symfonie. Mozartův žák Johann Nepomuk Hummel měl velkou úctu ke svému učiteli a jako projev úcty a uznání některé jeho symfonie upravil pro komorní obsazení. Jupiterská symfonie číslo 41 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta teď zazní v této Hummelově úpravě pro flétnu, housle, violončelo a klavír. Hrají Uwe Groth na flétnu, Friedemann Eichhorn na housle, Martin Ruml na violončelo a Roland Krüger na klavír.

Flétnista Uwe Grot, houslista Friedemann Eichhorn, violončelista Martin Ruml a klavírista Roland Krüger dohráli symfonii číslo 41 C-dur zvanou Jupiter Wolfganga Amadea Mozarta v úpravě Johanna Nepomuka Humla pro flétnové kvarteto. Tvorba skladatele a sbormistra Karla Bendla patřila vedle děl Smetany a Dvořáka k nejoblíbenější české hudbě druhé poloviny 19. století. V tuto chvíli je připravena nahrávka jeho písňového cyklu Cigánské melodie na slova Adolfa Hejduka. Bendl nebyl jediný, kdo se nechal okouzlit rozmanitým cikánským folklorem a zhudebnil Hejdukovi texty. Podobně se Hejdukovou básnickou sbírkou z roku 1859 inspirovali například Antonín Dvořák nebo Vítězslav Novák. Cigánské melodie Karla Bendla pro bariton a klavír pocházejí z roku 1881 a obsahují celkem 14 písní. Bendlův písňový cyklus zaspívá Roman Janál, na klavír hraje Karel Košárek.

Dozněly cigánské melodie písňový cyklus Karla Bendla v podání baritonisty Romana Janála a klavíristy Karla Košárka. Skladatel přelomu 18. a 19. století a Beethovenův současník Franz Josef Frölich působil od roku 1797 v knížecí biskupské dvorní kapli ve Würzburgu. V témže roce založil Collegium Musicum Academicum, z něhož později vznikla Würzburská hudební akademie. Frölich také vyučoval na tamní univerzitě a v roce 1811 byl jmenován profesorem hudebního umění a estetiky. Jako skladatel je autorem opery, chrámových a symfonických skladeb, písní nebo komorních kompozic. Teď zazní Frölichův třívětý koncert pro klavír na čtyři ruce a orchestr z roku 1812. Zajímavostí je, že v krajních větách přisuzuje autor v orchestru výraznou úlohu lesním rohům a tympánům, čímž hudba získává slavnostní charakter. Koncert pro klavír na čtyři ruce a orchestr France Josefa Frölicha zahraje kolínské klavírní duo ve složení Elzběta Kalvelage a Michael Krieger. Rozhlasový symfonický orchestr z Kolína nad Rýnem řídí Florian Merz.

Koncert pro klavír pro čtyři ruce a orchestr France Josefa Frélicha hráli Elzbieta Kalvelage a Michael Krieger na klavír a rozhlasový symfonický orchestr z Kolína nad Rýnem pod vedením Floriana Merce. Nyní obrátíme pozornost k české hudbě 20. století a poslechneme si ukázku z tvorby Jiřího Jarocha, skladatele a violisty, který byl v letech 45 až 47 členem orchestru opery 5. května a významně se zapsal také do hudebního vysílání Československého rozhlasu. Pracoval zde jako hudební referent, režisér a dramaturg. Tři věty pro housle, violončelo a klavír jsou jediným Jarochovým dílem pro obsazení klavírního tria. Věnoval ho památce přítele violončelisty Vladimíra Fidrmuce. Na partituře Jaroch pracoval od února 1972 a dokončil ji 13. ledna 1974. V krajních větách převažuje vypjatá dramatičnost a živelný rytmický pohyb v melodii i doprovodu. Těžiště hudební výpovědi leží v náladově kontrastní druhé části, kde sólově vyniknou housle a violončelo. V září téhož roku 1974 skladbu v Československém rozhlase natočilo Foersterovo trio ve složení Stanislav Srb na housle, Václav Jírovec na violončelo a Aleš Bílek na klavír. Hudební režie se ujal sám autor Jiří Jaroch.

Förstrovo trio ve složení Stanislav Srb na housle, Václav Jírovec na violončelo a Aleš Bílek na klavír dohrálo tři věty pro klavírní trio Jiřího Jarocha. U hudby českých autorů ještě zůstaneme, přesuneme se však na přelom 17. a 18. století a k duchovní hudbě českého pozdně barokního skladatele Bohuslava Matěje Černohorského. Černohorský byl členem řádu minoritů a stal se také knězem. Jako varhaník a skladatel působil v Assisi, v Padově, v Římě i v Praze, psal moteta a další sborová díla i solové varhaní skladby. Jeho žáky byli například Josef Seger, František Ignác Tůma nebo Giuseppe Tartini. Nyní budeme poslouchat černohorského duchovní skladbu Vespere minus Solenes pro pět solistů, sbor, smyčce a varhany, dílo vzniklé před rokem 1710. Jednotlivé části zhudebňují latinské liturgické texty Dixit Dominus, Confitebor, Beatus Vir, Laudate Pueri, Laudate Dominum a Magnificat. Na nahrávce z roku 1987 zpívají Hedvika Tvrdá a Ludmila Wernerová soprány, Virginie Walterová alt, Vladimír Doležal tenor, Karel Průša bas a pěvecký sbor Československého rozhlasu. Hrají Otto Novák na varhany a Dvořákův komorní orchestr, provedení řídí Josef Herzl.